0: drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Darek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

energii. Energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: But I want another cocktail.
1: Novinky hit parády.
2: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Lukin o mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107 Fríčka. První novinka hitparády, Miss Kali, Aleluja, Morandi.

0: byly aktuální novinky ze Parády 107 Frýčka. Hlasovat můžete jako obvykle i přes prázdniny na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně, to ve mně bušilo. Jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zase

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, počkejte, nikam nespěchejte, všeho do času. V zimě budeme vzpomínat, jak jsme v létě zadarmo chcípali vedrem.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
9: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, suši, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální suši. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn. Skonto
2: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Free Radio 107 FM.

Jak za námi Get Far Radio. 6 hodin 52 a půl minuty. Dobré ráno. Dobré ráno všem. Je tu pátek s datem 10. července. A Roman s vámi opět na 107 FM. Pojďme se mrknout, jakou muzikou budeme startovat. Za chvilkou Sigma a Profesor Green. Tady taky Neptunika a Umbrella Coming Home, no a v neposlední řadě Una Bomber. Muzika nachystaná, za chvilku koukneme, kdo pak dneska slaví, mrkneme na oslavence, popřejeme k dnešnímu svátku a koukneme taky na kalendárium. Tak buďte s námi a hlavně užívejte krásný pátek.

0: Tak za námi Rehab, Mufasa, Hype Man, Arený, Billy, Shooting Star. 12:30 po 7. A jdeme gratulovat. Pojďme se podívat, kdo pak dneska slaví svůj svátek. Libušky a Amálie. Tak Libuše, kolik jich najdeme? 39 269, v Brně 1607. A Amálie, na ty se podíváme taky, kolik jich celkem najdeme, to já tady napíšu, Amálie, těch najdeme 6320, v republice v Brně 201. Tak všechno nejlepší, pokud znáte nějakou Libušku nebo Amálii, popřejte. Sigma před námi, za chvilku dáš Berlin, no a bude tu i skvělá zpátečka Una Bomber a za chvilku bleskovky.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Dámy Una Bomber, buono, 7.30, pojďme na čerstvé zprávy. Katka připravuje bleskovky.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezký pátek. Národní divadlo Brno čekají letní opravy a modernizace budov. Během divadelních prázdnin proběhne řada investičních akcí. Od pokračující obnovy fasády Mahenova divadla přes opravy jevištní technologie Janáčkova divadla až po modernizaci zákaznického centra a výměnu některých oken. Prezident Petr Pavel má za sebou pravidelnou preventivní zdravotní prohlídku, ze které zveřejnil výsledný posudek. Podle tohoto dokumentu je stav hlavy státu dobrý a odpovídá jeho věku. Prezident je tak plně způsobilý k výkonu své funkce. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. Tragická bilance čtvrteční katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová zdolala v semifinále Američanku golfovou 6-2-1, 6-7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Nosková poté porazila Ukrajinku Kostňukovou 2x6-4. Finále začne zítra v 17 hodin našeho času.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme mrknout, jak to vypadá s počas, s dopravou. Přátelé, aktuálně žádné komplikace nahlášené nemáme. Trochu hustší provoz očekávejte na dálnici D1, kdo jede od Prahy směrem na Brno, tak na úrovni u Troubska. Tady už je nahlášen hustší provoz, ale jinak centrum naprosto bez komplikací, žádné kolony nahlášené nejsou a k tomu ani žádné bouračky. Jezděte opatrně a kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte, buď to na telefon a nebo na naší aplikaci.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vypadá aktuálně s počasím? Teplota venku na 17 stupních a odpoledne 28 až 31 stupňů.

0: David Guetta, Don't You Worry.
1: Don't you worry about it. Don't you worry. Tohle je Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta dohromady 7 hodin 39,5 minuty. Přátelé, jdeme se podívat na další statistiku, kromě nejlepších ohňostrojů letos v rámci festivalu Ignis Brunensis. Tak návštěvníci vybírali také svoji nejoblíbenější dronovou show. Nejvíce hlasů získalo představení Zrození života, které proměnilo noční oblohu v působivý příběh od velkého třesku až po člověka. Dronové show mají být součástí festivalu i příští rok, což je dobrá zpráva. Dronová show, parádní věc. Největší ohlas u diváků letos sklidilo představení Zrození života, které si odneslo diváckou cenu. Světelná podívaná na noční obloze vyprávěla příběh vzniku vesmíru, zrodu života i cesty člověka. A to muselo být krásný. Já se přiznám, neviděl jsem teda ani jednu dronovou show. Letos to nějak nevyšlo. Každopádně příští rok opět drony budou lítat. Tak se máme na co těšit. Ale Farben, za chvilku DJ Antoine, bude to taky Vanguard jako zpátečka.
2: Free Radio, tvý brněnský rádio.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Jeli bo DJ Bobo.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog!
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move. Skonto nábytek.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Free Radio. Free Radio. Radio.

0: Gimme Gimme, Vanguard, 7.54, aktuálně, pojďme mrknout, kam se dá vyrazit.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program Digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
0: A další porce hitů, Becky Hill, Hands On Me, novinka, Blessed, Madonna, Mercy, a nebo Jezou, Don't Go. A k tomu čerstvé info z Brna a mrkneme i na kino novinky.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Free Radio 107 FM.

0: cheat code, Icona Pop, Payback, 4:30 po 8. Aktuální čas, pojďme na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Nemáme problémy, neměli by být, ale pozor na D2 na 4. kilometru. Je tady odstavená dodávka D2 4. kilometr ve směru na Brno. Jinak aktuálně jezdíme bez komplikací, hustota provozu naprosto parádní, prázdninový provoz. Koukám, akorát gajdoška trošku teď nahlásila drobné kolony zdržení. Ještě očekávejte, kdo jede na ulici Lidic od Lužánek až k Moravskému náměstí, tady je taky drobná kolona. Jinak dálnice D1, tady vidím od Troubska drobné zdržení, ale není to kolona, je to spíše zvýšený stupeň provozu. Dokonce i dálnice kolem Holubic je průjezdná bez problému a ještě mrkneme na hlavní tah, kdo jede od Svitav na Brno přes Lipůvku, tady je to taky bez problému. Šťastnou cestu, kdyby něco, ozvěte se, díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na 28 až 31 stupňů. Teplota pomaličku stoupá, aktuálně venku měříme 19.
1: Free Rádio. Hudební novinky.

0: Blessed Madonna, Mercy na Free Radio, 11 minut po 8. Přátelé, na co být vámi, tak si počkám, tak rozhodně na dublík. Dublík se objeví dneska. Double, co to znamená? No, dvě písničky úplně stejný, hrající po sobě. Jakmile jedna skončí, si to představte, zrovna třeba u této situace, Blessed Madonna. A kdyby hnedka po skončení jela znovu tady ta písnička, tak rychle volejte studio 790 107 107 a máte u nás parádní cenu. A tou cenou je opět dvouhodinový zážitek. Billiard Club Yellowfish, tam zajedete, ukážete poukázku, máte dvě hodiny kulečníku gratis a k tomu skvělou pizzu zadarmo. Telefonní číslo sem k nám do studia 790 107 107. To bude potřeba i mezi 10. a 11., kdy nás čeká tajemný film. Opět budeme hledat podle nápověd, které vám budu prozrazovat. No a tam mám pro vás taky skvělou výhru, taky zážitek parádní. Tentokrát vyrazíte do Boskovic, můžete si užít představení Kůň, pátý element. Jedná se o představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén. Westernové městečko Boskovice, tam vás dostaneme gratis. Tohle všechno dneska budeme nadělovat.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Lukin u mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107 Fríčka. První novinka hitparády Miss Kali, Aleluja, Morandi.

0: Don't go a jezu. 8.29. Jdeme na zprávy. Dopravu a taky na počasí. Nastražte uši, ať vám nic neuteče.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Přeji hezké ráno. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy by měla být vhodná ke koupání. Stupněm číslo 1 ohodnotili hygienici při posledním měření, například přírodní koupací biotop v Brně jihu nebo biotop v Oslavanech na Brněnsku. Podle měření z minulého týdne je voda bez problému také na všech 5 koupalištích brněnské přehrady. V centru Zlína se včera ráno ocitla v plamenech výšková budova v někdejším baťovském továrním areálu. Nikdo nebyl zraněn. Materiální škody ale budou vysoké. Zboží tam skladovali obuvnická firma a výrobce sportovního oblečení. Podstatná část objektu se už zřítila. Hašení bude dnes pokračovat. Americký prezident Donald Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Iránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba Spojených států na něj naléhala, aby domů necestoval novým speciálem, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2:0 a jako první postoupili mezi 4 nejlepší týmy. Dnes je na programu evropský souboj mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas má výkop v 21 hodin našeho času.
2: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme společně taky omrknout, jak to vypadá s dopravou, kde máme nějaké problémy na D1, pozor, 194. a půl kilometr, je to ve směru na Vyškov. Stojí tady v koloně odstavené nákladní auto s přívěsem, velmi opatrně, a podobně to vypadá na D2 na 4. kilometru směrem na Brno, tady je odstavená dodávka. Buďte opatrní na cestách, co se týče provozu, je plynulý, žádné komplikace nahlášené nemáme a v Brně ani žádné bouračky. Šťastnou cestu!
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Bude teplo, ano. Franto, bude teplo. 20 stupňů ukazuje teploměr v centru právě teď. Odpolední maxima 28 až 31, sobota, neděle opět krásně slunečno, teploty podobné 27-30 stupňů. Od příštího týdne, od pondělka, budou teploty lézt ještě přes 30.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Víte, jakou mailovou adresu má maďarská sova? Pište si hu.hu@hu.hu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Beatles, Bruno Mars,
1: Appetite.
0: 8:39. Čas na zprávy, na čerstvé kinonovinky. Anča Houbová nachystaná. Pojďme se podívat, na co doporučujeme vyrazit do kina. Free Radio.
2: Novinky v kinech. Americkou komedii Pozvání máme právě tento týden v kinonovinkách. Joe a Angela procházejí krizí a jejich manželství visí na vlásku. Když jednou večer pozvou na večeři své záhadné sousedy z horního patra, zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat nečekaným směrem. Jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy. Tuším, že to bude spicy, takže se vydejte do kina na novou americkou komedii Pozvání.
3: A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
4: Ahoj.
3: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
4: 7.
3: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
5: No je to, že jo.
3: Jdem na to, přátelé.
5: pojďme, už se nenapíne.
3: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
4: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
6: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Free Radio 107.

0: Ale Cut and Move, Give It Up, rok 1993, zpátečka za námi, 8 hodin 54 minut. Jdeme mrknout, kam vyrazit.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Přijďte zažít Permonium tak, jak ho ještě neznáte. Už tuto sobotu 11. července od 20 hodin vás čeká večerní rodinná akce Tma v Permoniu, lovci kouzel. Pomozte tajemné strážkyni Eluminii vrátit do Permonia ztracenou magii. Čekají vás tematické úkoly, živé postavy, temná zákoutí parku, skvělé dobrodružství pro celou rodinu. Tma v Permoniu už tuto sobotu. Kapacita omezená a vstupenky pouze online na permonium.cz.
0: A jdeme na hity, Baker má trény za chvilku. Bangaranga, Dara nebo DJ Lassa. A blíží se 9. a budeme vás informovat o všem zajímavém, co řešili strážníci anebo státní policisté. Hodinka plná krimi zpráv startuje.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Sweet goodbye, Robin Schulz, 9:05. Pojďme ještě v rychlosti před krmi zprávami mrknout, jak to vypadá v Brně s dopravou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Nikterak se nám to nezměnilo, bouračky žádné nahlášené nemáme od rána, jezdíme ukázkově, provoz plynulý, drobné zdržení je na Lidické mezi Lužánkami a Moravským náměstím. Jinak nic, jezdíme fakt na pohodu, kdyby cokoliv od vás. Volejte anebo použijte aplikaci, tam na pár kliků nám můžete poslat hlasovku.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teploty pomaličku stoupají nahoru, aktuálně v Brně 21 stupňů, odpolední maxima 28 až 31, zítra podobně, v neděli taky, v pondělí potom přijde ještě více oteplení, koukám 29 až 32 stupňů Celsia, od úterka potom 30 až 33.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: divočárna Vangaranga a Dara za námi na Free Radio. 13 minut po 9 a jdeme na krimi zprávy. Pojďme se podívat za strážníky Městské policie Brno. Připravené na telefonu je jejich mluvčí, pan Václav Kadraba.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Hezký den všem posluchačům Free Radio. Těžka dýchající ženy sedící na zastávce si povšimli ve čtvrtek odpoledne strážníci při obchůzce v brněnském Komárově. Hlídce si postižovala, že je jí zle a motá se jí hlava. Zároveň ale ujistila, že obtíže po chvíli odezní. To však strážníky neuklidnilo a proto 64-leté ženě nabídli přivolání doktora. Nabídku sice odmítla, ale požádala o doprovod ke svému bytišti vzdálenému jen pár ulic. Hlídce doplnila, že tam na ní čeká její sestra. Jenže po pár minutách chůze se její zdravotní stav zhoršil a díky strážníkům i chodítku, o které se opírala, se podařilo zabránit jejímu pádu na zem. Lídka proto okamžitě vyrozuměla záchranáře, kteří si po příjezdu převzali ženu do péče a po prvotním ošetření ji převezli do nemocnice. Strážníci ale ještě před jejich odjezdem telefonicky informovali o situaci její sestru. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Roman Koloděj, Free Radio.

0: Kermat Arený na Free Radio. Lorán Wolf za chvilku, Italo Brothers, stíháme i DJ Lasu. Teď ale další krimi zprávy. Pojďme se podívat, jak nenaletět. Dávejte pozor, internetové podvody, investování a tak dále a tak dále. Ono to vypadá moc hezky, ale pozor, dávejte, velký. Pojďme se podívat na brněnské kriminalisty, co se řešilo.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Lákavé nabídky na zhodnocení peněz chtěl využít 64-letý muž z Břeclavska. Na Instagramu klikl na odkaz a v otevřeném formuláři vyplnil své osobní údaje. Za krátkou dobu jej telefonicky kontaktoval muž, který ho instruoval k zaslání počáteční investice ve výši 2000 korun. Poté už mu měli peníze začít vydělávat. Po třech týdnech investora kontaktovala pracovnice společnosti s informací, že je potřeba vybrat zhodnocené prostředky. Tvrdila mu, že jeho investice vzrostla až na 1,9 milionu korun. Muž proto předal údaje k svému bankovnímu účtu, aby mu mohly být peníze vyplaceny. Za chvíli však žena volala znovu a sdělila mu, že udělala chybu a zhodnocená částka činí pouze 1,4 milionu korun. Bohužel už prý odeslala původně uvedenou sumu a proto jej žádala o vrácení přeplatku. Muž si bohužel neověřil, jestli mu nějaké údajně zhodnocené peníze dorazily na účet a v dobré víře začal i hned odesílat peníze, ovšem ze svých vlastních prostředků. Takto postupně odeslal 230 tisíc korun. Ještě vyšší škodě nakonec zabránila banka, která klienta upozornila, že se s největší pravděpodobností stal obětí podvodu.

0: DJ Lasa, Julia Julia, velká vzpomínková věc na milénium, rok 2003, aktuálně 9:30 odbíjí a my jdeme na čerstvé zprávy, pojďme se mrknout, co je nového.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno. Hřibská 22.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Skonto
4: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezký pátek. Národní divadlo Brno čekají letní opravy a modernizace budov. Během divadelních prázdnin proběhne řada investičních akcí. Od pokračující obnovy fasády Mahenova divadla přes opravy jevištní technologie Náčkova divadla až po modernizaci zákaznického centra a výměnu některých oken. Prezident Petr Pavel má za sebou pravidelnou preventivní zdravotní prohlídku, ze které zveřejnil výsledný posudek. Podle tohoto dokumentu je stav hlavy státu dobrý a odpovídá jeho věku. Prezident je tak plně způsobilý k výkonu své funkce. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. Tragická bilance čtvrteční katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová zdolala v semifinále Američanku golfovou 6-2-1, 6-7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Nosková poté porazila Ukrajinku Kostiukovou 2x6-4. Finále začne zítra v 17 hodin našeho času.
5: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Aktuální dopravní situace příznivá, komplikace nejsou. Přátelé, vidím akorát pár odstavených vozidel, například na dálnici D1 190. a pultý, je to ve směru na Vyškov, tady je v koloně Ukrajince odstavené vozidlo. Jinak Brno bez problému průjezdné, žádné kolony se netvoří a hlavně ani nebouráme. Šťastnou cestu, užívejte si ten provoz, kdyby cokoliv volejte, nebo přes naši apku nám namluvte hlasovku.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 22 stupňů aktuálně, odpoledne 28 až 31.

0: Blanka Rodeo, 9 hodin 39 minut. Dneska páteček, tak nebudeme nějak namáhat mozkový závity. Dáme si tajemný film už za chviličku a dneska vyberu něco extrémně jednoduchýho, ať s tím nemáme problém uhodnout. Mám tady pro vás připravenou výhru. Dva lupiny na představení Kůň pátý element. Boskovice, Westernové městečko. Tak, a můžete vyrazit. Years and Years, za chvilku Deoro McKay's Muy Bien a bude tu i Supermoon, Tell Me Why. No a krátce po desáté prozradím první nápovědu z tajemňáku.
1: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Channel, Tell Me Why. 9 hodin 55 a půl minuty aktuálně a za chvilku první nápověda z tajemného filmu, přátelé. Už se na to moc těší. Moc. Je, čeká nás film, který už jsme tady jednou, no možná víckrát, ale letos jsme ho ještě nehledali. To je dobrá zpráva. Tak za chviličku prozradím víc. Pojďme se podívat na muziku, co nás čeká. Bude tu Origami Kesha. Rád budou i Fast Boy. A mrkneme na Veronu, za všechno může čas. A ještě jednou, veliká gratulace, kdo pak dneska slaví, vidím tady krásný dvě jména, Libuše a Amálie, tak všechno nejlepší.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Za námi Katy Perry, Teenage Dream, 4:10 dopolední a jdeme na první nápovědu z tajemného filmu. Tajemný film, tajemný film, na Free Radio. Mám tady pro vás film, britsko-francouzský snímek, pardon, britsko-francouzsko-americký snímek. Tenhle ten film byl natočen v roce 2004. Žánrově romantická komedie. To stačí zatím. Další nápovědu prozadím za pár minut. Free Radio. Hudební novinky.

Clean Bandit, Jess Glynn, Rather Be. Máme 11 a půl minuty po desáté a jdeme na nápovědu číslo 2. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, přátelé, jdem se podívat opět na zajímavosti. Když se objevil tento film v kinech? Tak v britských kinech 24. září 2004, v amerických kinech 17. září, to bylo dřív amerických než v britských, taky 2004, no a u nás se objevil až v prosinci. 30. prosince roku 2004 se tento snímek promítal u nás. Původní název snímku zněl Two Weeks in Love. Two Weeks in Love. Dvě nápovědy jsou venku. Třetí prozradím za pár chvil. Free Radio.

0: Kami. Tajemný film. Tajemný film. Na Fírady.
1: Na nápovědu číslo 3. Teď vám prozradím trošku víc. Přátelé, hlavní herečka, která tu hraje hlavní roli, tak se vždy před natáčením podrobila náročnému fyzickému tréninku, aby vypadala sportovně. Aby její tělo vypadalo vysportovaně. Ještě před natáčením se zvažovalo, že se obsadí do hlavní role Hugh Grant, Reese Witherspoon nebo Cameron Diaz. Ani jeden z těchto tří herců a hereček se tady v tomto snímku neobjevili. Ne. Tohle je nápověda třetí. A poslední, čtvrtou, tu vám prozradím víte kdy. Po zprávách. Free Radio. Free Radio.

0: Veron, za všechno může čas. Za necelou minutku, tady máme 10:30, pojďme na zprávy.
1: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné dopoledne. Stromy v lesích Mendlovy univerzity jsou kvůli současnému suchu a nedostatku vody ve stresu. Jehož úroveň se dá očekávat spíše na vrcholu nebo v závěru léta během dlouhých vln sucha a veder. Ukázala to data ze sítě online měřících stanic, kterých má Mendlova univerzita ve svých lesích 14. Naměřené hodnoty z konce června jsou srovnatelné s nejsuššími obdobími předchozích let. Hasiči v noci lokalizovali požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají ho pod kontrolou. Včera večer uvedli, že se už zřítili 2/3 objektu, který je svou celkovou vnitřní podlahovou plochou největší stavbou ve Zlíně. Jedná se o bývalý centrální sklad obuvy státního podniku Svit. Německý automobilový koncern Volkswagen po zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by měla být postupně zredukována až o 50% a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 3/4. České volejbalistky v Lize národů prohrály s Nizozemskem 0-3. Na turnaji v Bělehradu po středečním neúspěchu s Němkami nebodovali ani ve druhém duelu a celkově mají 6. porážku z 10 zápasů. Ztratili tím šanci na postup do čtvrtfinále.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Pojďme společně omrknout, jak to vypadá s dopravou. Pozor, D1 207,5 km je to utvarožené ve směru na Vyškov. Bourala tady 3 osobní auta. Na místě policie očekávejte zdržení, projíždějte velmi opatrně. Konečného náměstí křižovatka Žižkova, tady došlo ke střetu osobního vozidla, dávejte pozor. Tak přece jenom jedna bouračka v Brně, tak na to dávejte majzla. Jinak aktuálně koukám přes aplikaci Waze, jak se jezdí v Brně, drobná kolona je na Táborské Gajdušové, tady na té křižovatce, jinak nic, projedete naprosto v pohodě. Kdyby cokoliv, zavolejte nebo použijte apku, tady je to na pár kliků.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota vyšplhala teď aktuálně na 23 stupně, odpolední maxima 28 až 31, zítra podobně, v neděli taky. V pondělí ještě teplejc, má být až 32, 33.

0: Tajemný film. Tajemný film. Na Fíradu.
1: Tajemný film. Máme 10 hodin 38 minut. Proč jsem vybral dneska film, který jsem vybral? Protože aktuálně u nás stalo něco, co tady ještě nebylo, přátelé. Poprvé v historii zažijeme v rámci Wimbledonu české finále. Karolína Muchová a Linda Nosková. Už tuto sobotu, tuším v 17 hodin našeho času. A já jsem vybral film, ve kterém hlavní role se ujala Kirsten Dunst a Paul Bettany. Doufám, že už víte, filmové jméno, například filmové jméno Paula Bettanyho byl Peter Colt. To stačí. Teď je to na vás.
0: Tajemný film.
1: Odblokovaná linka 790 107 107, kdo se ozve a prozradí správný název dnešního tajemného filmu, tak má u nás lupeny na skvělý zážitek na představení Kůň pátý element. Kdo pak je tam? Dobrý den. Haló.
2: Ahoj, tady Wendy.
1: Wendy, jaký jsme hledali film? Povídej.
2: Myslím, že Wimbledon,
1: no. Jak jednoduché, že?
2: Ano.
1: Já jsem říkal před tajemným filmem ještě, že dneska při pátku to uděláme jednoduchý. Tak jo, hele, Wimbledon, správná odpověď, moc gratuluju. Zeptám se, viděla jsi ten film?
2: Ne, přiznám se, že ne.
1: Ale je to dobrý, jako já ho mám docela rád, ale zase je to o sportu, tak musí tě to trošku bavit, ten sport. Jestli tě baví tenis, tak si rozhodně přijdeš na svý. Ale věřím tomu, že budeš v sobotu fandit, hlavně u tenisu, že jo? Tak jo, Wendy, gratulace, Kůň pátý element, dva lupeny jsou tvoje, vyrazíš do westernového městečka v Boskovicích s rodinkou, užijete si skvělou zábavu. Vydrž na telefonu, nepokládej. No a přátelé, vy ostatní, poslouchejte tajemný film, i příští týden tady budem.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Každý

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžím.

0: Crystal Party. Nazdar, Peťo.
1: Nazdar.
0: Ahoj. 10 hodin 54 minut, páteček je tady, víkend bude tropický.
1: Ano.
0: Budou, zase se vrací teplo a to je dobře.
1: Já si myslím. Tak. Koupáky budou praskat ve švech.
0: No, ono to chvilku potrvá, než se to ohřeje, ta voda zase zpátky, že jo, co si budem. Teď chvilku bylo chladněji, hlavně po ránu. Tak myslím si, že v příštím týdnu rozhodně už bude ta správná chvíle vyrazit někam na koupaliště. Kam vyrazíme my?
1: Jako o víkendu teďka?
0: Ne, teďka jako programově, hudebně.
1: Jo takhle, no vyrazíme za muzikou.
0: Za muzikou, podíváme se na muziku a samozřejmě za chvilku to máte Peťu, ta tu s vámi bude trávit dneska to máš do 16.
1: Do 16. hodiny.
0: Pak bude hit puška. Edegard, Taraš, za chvilku. Pitbull a do jacket, no a bude. Malej výlet na Ibicu, mějte se nádherně, teď pár tipů kam vyrazit. A já už pouštím tady za kormidla Free Radio Peťku.
2: Free Radio, kam vyrazit? Přijďte zažít Permonium tak, jak ho ještě neznáte. Už tuto sobotu 11. července od 20 hodin vás čeká večerní rodinná akce Tma v Permoniu, lovci kouzel. Pomozte tajemné strážkyni Eluminii vrátit do Permonia ztracenou magii. Čekají vás tematické úkoly, živé postavy, temná zákoutí parku, skvělé dobrodružství pro celou rodinu. Tma v Permoniu už tuto sobotu. Kapacita omezená a vstupenky pouze online na permonium.cz. Free Radio 107 FM.

Sean Paul se Sion na Free Radio po 11. už s vámi v tuhle chvíli já, Peťa Hlávková. Kdo jedete z Utěchova, nebo jste v Utěchově a jedete od Vranova, tak pozor, je tam třicítka a taky je tam trojnožka, tak tu třicítku určitě držte. Startují nám celebritky, za chvíli kouknem za jednou známou zpěvačkou, kterou kdysi zdrogovali, unesli, znásilnili a ta po 16 letech vystoupila před publikem. Tak více o tom za chvíli, teď je přehled naší nejnovější muziky. Free Radio, hudební novinky.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Dlouhých 16 let se schovávala před světem a měla k tomu víc než pádné důvody. Zpěvačka Duffy má totiž za sebou trauma, které se dovede představit jen málo kdo. Velšská zpěvačka v sobě ale zvládla najít sílu a znovu vystoupit před publikem. Stalo se tak v neděli, kdy se uskutečnil její první koncert po 16 letech, a to v londýnském podniku. Jak je známo, tak zpěvačka se na dlouhý čas stáhla do ústraní, a to po hrůzném zážitku, kterým vyvrcholila oslava jejich 26. narozenin. Pachatel, jehož totožnost veřejně dosud není známa, ji totiž zdrogoval, unesl do zahraničí, znásilnil a několik dní ji držel v zajetí. Duffy se po tomto traumatu zcela vytratila z veřejného života a o své zkušenosti byla poprvé schopna promluvit až v roce 2020. A my si její známý hit Mercy dáme na frýčku právě teď.

Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Venga Boys na fríčku, jdeme na další muziku. Už za chvíli Maroon 5 a Christina Aguilera. Bude tu i Fisher. Zazní i Klas a za chvíli Peťa se zprávami.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Jihomoravský a Jihočeský kraj o víkendu propojila cykloturistická linka. Oba provozovatelé integrovaných dopravních systémů začali navíc začátkem prázdnin uznávat i některé typy jízdenek ze sousedního kraje. Opatření má zjednodušit Jihočechům cesty přes hranice kraje například v Granovské přehradě a Jihomoravanům zase do Slavonic nebo na hrad Landštejn na Jindřichohradecku. V jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení. Policii nebo rozvědkám to nikdo neřekl. Žádné bezpečnostní riziko nevzniklo navzdory tomu, že vláda v sále jedná i o utajovaných věcech a pro nahrávání platí přísná omezení. Podle mluvčí kabinetu Karly Mráčkové zařízení jen někdo v sále ztratil. Nikdo se k němu však nehlásí. Po rozsáhlých lesních požárech ve španělské Andaluzii zemřelo během jediného večera nejméně 12 lidí. Podle svědků se někteří lidé snažili ničivým plamenům ujet v autech, ale marně. Přesné příčiny vzniku ohně zatím nejsou známy. Španělsko v tomto roce zažívá už několikátou vlnu veder. Hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem 3letou nováčkovskou smlouvu. Nadcházející sezónu však ještě zůstane v Liberci. Galvas uspěl v draftu na 3. pokus. Penguins si ho před necelými 2 týdny vybrali ve 2. kole jako celkově 54. hráče a hned odletěl do zámoří na rozvojový kemp.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na Vyškovsku mezi Bedřichovicemi a Rousínovém u odbočky na Holubice bouralo osobní auto s kamionem, tady počítejte se zdržením ve 2-kilometrové koloně. Na D1 na 194. a 5. kilometru směrem z Brna na Vyškov, tady se střetlo osobní auto s nákladním, tady počítejte se zdržením v koloně. V Brně jako takovém se nebourá, kdyby cokoliv, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Rádia.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 24 stupňů, ještě během odpoledne očekávejte větší projasnění oblohy a teploty vyšplhají až na 27. Co se týče víkendu, bude krásný slunečný, zítra teploty kolem 28, v neděli se nám lehce ochladí a to na 27 stupňů. Teď už Maroon 5 a Christina Aguilera.
3: A teď už tvoje muzika na prvním místě. Free Radio, Free Radio, Brno 107 FM.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Celebrity Show na Free Radio.
1: Herečka Kristýna Leichtová se stala trojnásobnou maminkou. Přestože si své soukromí úpěnlivě střežila a porod plánovala utajit, tak radostnou zprávu nechtěně vypustila její divadelní parťačka. Zda k 7leté Dorotce a 5leté Rozárce přibyl bratříček anebo sestřička, zatím rodiče nepotvrdili. Každopádně my velmi gratulujeme. Teď už klás.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Ptáš se mraku.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Free Radio 107.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: Greka, jo, na flíčku v 11 hodin a 53 minut a to je nejvyšší čas představit si další muziku. Už za chvíli Aztek, Pitbull a Gabry Ponte. Zazní i novinka od Robina Schulze. Za mě naprosto povedená věc, Vesna a Ego přichystání také.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: David Guetta, I told you they wouldn't get more of this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Fríčko stále s vámi i po 12. hodině. Rozšíření silnice mezi Závistí a Černou horou se opět odsouvá, a to na neurčito. Na více informací se počkejte za okamžik, teď už ale přehled novinek.
2: Free Radio, hudební novinky.

0: Radio. Co je nového?
1: Přeložení části silnice a nový stoupací pruh na frekventované silnici u Brna se odsouvá. Novinku mezi Závistí a Černou horou na Blanensku brzdí spory a námitky firem. Začátek stavby je nyní proto nejasný. Stoupací pruh u Závistí stejně jako u nedaleké Černé hory, kde má navíc dojít ještě k přeložce frekventovaného tahu. Měli stavaři zvládnout podle ideálního scénáře letos na jeden zátah. Pro motoristy a okolní obce se jednalo o zásadní akci, která měla znamenat několika měsíční dopravní omezení plus výrazné zhuštění provozu po objízdných trasách, nyní tedy přeloženo na neurčito. Teď už aj lid.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Frýna. Miranda na fríčku, jdeme na další muziku. A přichystání jsou Timmy Trumpet a Crank. Zazní Calvin Harris. Přichystaná je i držitelka Grammy Taylor Swift. No a za chvíli si počkejte na zprávy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: zprávy Free Radia.
1: Přeji hezký pátek. V brněnské zoo se vylíhla dvě mláďata sovice sněžní. Jejich odchov přitom není snadný, protože jde o severský druh, chovatelé je ve vedrech chladili ledem. K tomuto druhu sov se pojí i jedna filmová zajímavost. Zahrál si totiž ve filmu Harry Potter. Filmová sova Hedvika ale byla ve skutečnosti samec, protože ti jsou téměř čistě bílí, zatímco samice mají výrazné tmavé skvrny. Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13% voličů, a těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. Podle aktuálního volebního modelu agentury Median by se do sněmovny dostali ještě Piráti se 7%, SPD se ziskem 6,5% hlasů a motoristé, kteří by dosáhli přesně na 5% hranici. Povodňová voda, kterou na jihu Číny vyvolal tajfun Majsak, přinesla do jednoho z tamních měst asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Plazy proplouvající okolo nábytku v zatopených domech nebo vyčuhující z vody nyní odchytávají lovci hadů a vypouštějí je zpět do volné přírody. Kapitán francouzských fotbalistů Kylian Mbappé ujistil, že navzdory menšímu zranění kotníku bude připravený na úterní semifinále mistrovství světa. Nejlepší střelec turnaje včera nedohrál zápas s Marokem, ve kterém gólem přispěl k vítězství 2-0.
0: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
2: V centru v Divadelní ulici tady bourala dvě osobní vozidla. Vypadá to, že je to jediná komplikace na Brno a blízké okolí. Kdybyste přeci jen o něčem věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, volejte naši dopravní linku, my to pošlem dál.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: 26 stupňů je venku, během odpoledne očekávejte stále zcela jasnou oblohu. Zítra 27 stupňů, v neděli 27 stupňů. Výhledově příští týden budou třicítky. Teď už Timmy Trumpet a Crank.

nový energii. Nový energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Calvin Harris na fríčku, je to double.
1: Double fríčka, double fríčka.
0: A jako první ho odhalil Pepa. Pepo, čau.
2: Čaute, čaute.
0: Vyrážíš, prosím tě, na kulečník, můžeš sebou kohokoliv vzít, ono by se to v jednom taky blbě hrálo, že jo? 2 hodiny kulecu a k tomu pizza gratis, co ty na to?
2: Výborný, mám radost, krásný pátek.
0: No, těší se na tebe Yellow Catfish, což je biliard klub Yellow Fish v Brně, Kohoutovicích, už jsi tam někdy byl?
2: Ještě ne, ale rád to uvidím.
0: No super, věřím tomu, že si to užiješ, zůstaň mi na lince. Ještě jednou velká gratulace pro vás ostatní, Taylor Swift.
3: Yellow Fish, pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish, přijď a uvidíš.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
3: A majitel byl nalezen.
0: A na drátku máme Tomáše, ahoj Tome.
4: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
4: 7.
0: Takže cítíš 7, poslední číslo, 7, tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
5: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
5: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední 6. číslo, 7. Je to tak! Kýťa! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
4: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
6: Trefíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Free Radio.

0: Silzo Marvin na Free Radio. Jaká další muzika vás čeká? Už za chvíli Kelin. Budou to i Zeta, Selena Gomez. Nebo to Colors, to všem mnohem více na Free Radio už za pár chvil.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

Zeta Selena Gomez na Frýčku. Vedra zatím kvalitu vody neskazila. Přírodní koupaliště na jihu Moravy jsou většinou v pořádku. A víc se na to podíváme za okamžik. Free Radio. Hudební novinky.

0: Plánujete třeba o víkendu vyrazit k vodě, tak mám pro vás dobrou zprávu. Většina přírodních koupaliště na jihu Moravy má podle hygieniků čistou vodu a ke koupání je vhodná tedy bez problémů. Odborníci ale upozorňují, že horké počasí může situaci během léta rychle změnit. Stupněm číslo 1 ohodnotili hygienici při posledním měření například přírodní koupací biotop v Brně jihu nebo biotop v Oslavenách na Brněnsku. Podle měření z minulého týdne je voda bez problémů také ve všech pěti koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí horka, Rakovec, Osada a Rokle. A Sokolské koupaliště určitě na koupák vyražte.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Kvantometr na fríčku, jdeme na další muziku. Za chvíli už Tiësto a Gabry Ponte. Zazní i Adam Levin. Nebo Verona, za chvíli se počkejte na zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné odpoledne. Národní divadlo Brno čekají letní opravy a modernizace budov. Během divadelních prázdnin proběhne řada investičních akcí. Od pokračující obnovy fasády Mahenova divadla přes opravy jevištní technologie Janáčkova divadla až po modernizaci zákaznického centra a výměnu některých oken. Veřejný ochránce práv dětí Martin Beneš nesouhlasí s návrhem na plošný zákaz mobilních telefonů ve školách, který připravili premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Pochybuje o tom, že je důvodné upravovat zákaz telefonů celostátně. Předkladatelé podle něj nepředstavili přesvědčivé argumenty. Úplný zákaz podle ombudsmana může mezi dětmi vyvolat zhoršení vztahu ke škole. Počet obětí dvojice zemětřesení, které v červnu zasáhly Venezuelu, stoupl nejméně na 3889. Počet evidovaných zraněných zůstává už několik dnů beze změny na 16 740. O střechu nad hlavou přišlo téměř 18 000 lidí. Automobilový jezdec Dominik Stříteský bude na nadcházející Bohemia Rally Mladá Boleslav hájit vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. V polovině sezóny po třech odjetých závodech má v čele náskok 22 bodů před Filipem Marešem. Třetí je s odstupem dalších 5 bodů Adam Březík.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Radia.
0: Pozor si dávejte na D2 na prvním kilometru na příjezdu do Brna od Bratislavy. Tady je po nehodě odstavené osobní auto s nákladním. Vypadá to na jedinou komplikaci na Brno a blízké okolí. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, volejte Fríčko.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 27 stupňů venku, víkend bude slunečný, ve znamení téměř 30, někde těch 27-28 mít určitě budeme. Příští týden se to bude pohybovat spíše na 30 stupních. Teď už Tiësto a Gabry Ponte.

0: Rádio, burza práce.
1: Dobrne se leda automechanik, náplní práce je provádění servisních prohlídek a oprav vozidel, také diagnostika a odstraňování mechanických a elektrických závad, no a preventivní údržba vozidel a jejich příprava k provozu. Požadují vyučení v oboru řidičský průkaz skupiny B a nabízí plný úvazek, nástupní bonus, zázemí stabilní mezinárodní společnosti a příspěvek na získání řidičského oprávnění CD nebo E. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza. Práce.
0: Free job.
1: Také se hledá posila na úklid, náplní práce je denní úklid kanceláří, běžné úklidové práce, jako je setření prachu, vysátí koberců, vynesení košů a jiné. Pracovní doba je od pondělí do pátku, kdykoliv po 16. hodině, jenom na 4 hodiny denně. No a požadují pečlivost, spolehlivost a aktivní přístup, nabízí zkrácený úvazek, plat 16 až 19 tisíc měsíčně, zázemí stabilní společnosti a přátelský kolektiv. Kontakt a více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza. Za práce.
0: Free job, free job na Free Radio. Skonto
2: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím.

0: Fajn, tarara.
1: Gigi D'Agostino e Albertino na fríčku, jdeme na další muziku. K tomu pátku už za chvíli DJ Matrix a Carolina Marquez. Také to bude Ellen Walker. Za mě krásná pohodová letní muzika od Fun Factory. Začínají tipy, kam vyrazit, jeden už právě teď.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Noc na Karlštejně nabízí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii Lakomec uvádí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30. Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program Digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
4: Přijďte zažít Permonium tak, jak ho ještě neznáte. Už tuto sobotu 11. července od 20 hodin vás čeká večerní rodinná akce Tma v Permoniu, lovci kouzel. Pomozte tajemné strážkyni Eluminii vrátit do Permonia ztracenou magii. Čekají vás tematické úkoly, živé postavy, temná zákoutí parku, skvělé dobrodružství pro celou rodinu. Tma v Permoniu už tuto sobotu. Kapacita omezená a vstupenky pouze online na permonium.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Ellen Walker na fríčku, startují nám tipy, kam se dá vyrazit a já vás už tady za chvíli pozvu na mezinárodní výstavu psů a to všech plemen, tak si na to počkejte, teď ale přehled novinek. Free Radio, hudební novinky.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Už 60. ročník tradiční mezinárodní výstavy psů všech plemen Interkanis se uskutečňuje o tomto víkendu na brněnském výstavišti. Tato prestižní kynologická událost, pořádaná pod Mezinárodní kynologickou federací, přivítá chovatele, vystavovatele i milovníky psů z celé Evropy. Interkanis je nejen soutěžní událostí, ale i významným společenským a vzdělávacím setkáním chovatelské komunity, které přispívá k propagaci zodpovědného chovu a také zdraví psů. Výstava je určena široké veřejnosti a nabízí zážitek pro celou rodinu. Tak se určitě přijďte podívat, teď už Milky a David Guetta.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Black Machine, Free Radio, OG z roku 92, my už jdeme na další muziku. A o to se postarají Italo Brothers. Zazní také Eminem s Rihannou. Nebo to EMC a 75 Digits. No a za chvíli se taky počkejte na zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Dne. Stromy v lesích Mendlovy univerzity jsou kvůli současnému suchu a nedostatku vody ve stresu. Ukázala to data ze sítě online měřících stanic, kterých má Mendlova univerzita ve svých lesích 14. Naměřené hodnoty z konce června jsou srovnatelné s nejsuššími obdobími předchozích let. Většina přírodních koupališť na jihu Moravy má podle hygieniků čistou vodu a ke koupání je vhodná bez problémů. Upozorňují však, že horké počasí může situaci během léta rychle změnit. Experti provedli v zoo v Hodoníně generální opravu zobáku, samičce papouška Arasary hnědouchého. Poškozený zobák zatmelili speciálním zubařským tmelem. Zákrok se podařil a samička bude moci bez potíží přijímat potravu. Hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem 3letou nováčkovskou smlouvu. Nadcházející sezónu však ještě zůstane v Liberci. Galvas uspěl v draftu na 3. pokus. Penguins jeho před necelými 2 týdny vybrali ve 2. kole jako celkově 54. hráče a hned odletěl do zámoří na rozvojový kemp.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na Zvonařce u křižovatky s Masnou směrem do Židenic bouralo osobní auto s nákladním. Tady si určitě dávejte pozor, vypadá to na jedinou komplikaci v Brně a blízkém okolí.
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Brno hlásí 27 stupňů, víkend bude slunečný s teplotami taktéž kolem 27. Příští víkend očekávejte až třicítky.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Novomanželka říká svému muži pár dnů po svatbě: a aby ti doma nic nechybělo, dala jsem ti nahrát zvuky z hospody na CDčko.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Na Kravý hoře vystavují obří modelu Jupiteru i černé díry. V okolí brněnské hvězdárny se tento týden mohou návštěvníci právě cítit jako ve vesmíru. V parku na Kravý hoře jsou k vidění obří modely planet a lidé se mohou těšit na třeba Gigalon se čtveřicí největších satelitů, Singulonu, Heliosféru. No, první fáze festivalu už probíhá. Bude probíhat až do této neděle, včetně tedy do 12. července. Ta druhá pak bude v srpnu, konkrétně od 3. do 9. srpna, kdo by to tento týden nestihl. Je to krásná, zajímavá podívaná, určitě se tam přijďte projít. Teď už ale další muzika.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
6: Víte, jak nejrychleji z Vinohrad do Modřic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
0: Free Radio 107.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107.

0: Ciao, baby.
1: 7 hitů za sebou a bez reklam. Jedině na Free Radio.
2: 7 hitů za sebou a bez reklam běželo v, tuším, před minulém týdnu. To jsem se tak trošku uklikla, přiznám se. Nehrajeme teď o 7 hitů bez reklam. Jdeme ale na další muziku. No jo, pátek, no. Marlon Hofstadt na Fríčku za chvíli. Taky Lady Gaga. Zazní i Rio na Fríčku, to vše a mnohem více už za pár chvil.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM.

United na Frýčku po 15. hodině Brno otevírá další projekty družstevního bydlení. Mladí mohou získat nový byt za cenu nákladů, tak víc o tom za pár okamžiků. Free Radio. Hudební novinky.

0: Od začátku července se mohou zájemci hlásit do dvou nových projektů městského družstevního bydlení v Brně. Novostavba v Holáskách i rekonstrukce domu na Mostecké ulici mají nabídnout dostupnější cestu k vlastnímu bydlení bez developerských marží. Tedy od 1. července se tohleto přihlašování otevřelo a jeden ten projekt počítá s výstavbou bytového domu se 33 byty v Holáskách, ten druhý vznikne rekonstrukcí historického domu na Mostecké nedaleko centra. No a zatímco v Holáskách budou převažovat větší byty vhodné především pro rodiny, tak ta Mostecká nabídne zejména menší dispozice pro jednotlivce nebo mladé páry. Teď už Mikolas a Trips na Frýčku.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Nightcrawlers na Fríčku, jdeme na další muziku. Už za chvíli to budou Flexie na Kaskáda. Zazní Gabry Ponte. Nebo Ellen Walker, za chvíli zamíříme na silnice.
1: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pozor si dávejte na příjezdu do Slavkova u Brna směrem do Brna. Tady bourala dvě osobní auta, na místě je blokován jeden jízdní pruh a počítejte tedy se zdržením. Na trase z Brna do Svitav na příjezdu do Lipůvky, tady se srazila dvě osobní auta, kolona už má přes 5 kilometrů, tak určitě tímhletím směrem, pokud můžete, tak nejezděte. Brno, Zborovská ulice, tady narazilo osobní auto do zastávky MHD, tady akorát projíždějte kolem opatrně a stále se ještě došetřuje dopravní nehoda na Zvonařce, konkrétně u křižovatky s Masnou směrem do Židenic, tady bouralo osobní auto s nákladním.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 28 stupňů aktuálně venku. Co se týče víkendu, bude slunečný s denními maximy kolem 27 stupňů. Příští týden třicítky.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Být na mol znamená být opilý, to asi všichni víme, ale co to znamená to na mol? Jedno z možných vysvětlení skutečně ukazuje na šatního mola, který má nekoordinovaný pohyb a létá jakoby bez cíle. Další se pak odvozuje od německého slova molum, které značí právě opilost. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
2: Našli se prachy, hledal se majitel.
3: A majitel byl nalezen.
4: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
5: Ahoj.
4: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
5: 7.
4: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
6: No je to, že jo.
4: Jdem na to, přátelé.
6: pojďme, už se nenapíne.
4: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
5: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
7: Skonto nabité.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku 3. ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
13: Free Radio 107

0: Free Radio stále s vámi. V tuhle chvíli ještě já, Peťa Hlávková, ale za chvíli dorazí Lukáš Bartl a ten odstartuje tu nejlepší party v Brně. Další kolo hit parády přichystáno a já se na vás budu těšit opět zítra v 9 ráno. Tak ahoj.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.

0: Teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Free Radio 107 FM.

Ciao tutti, hello everybody! Ano, já myslím, že na začátek by to stačilo, asi jste poznali, že je tady hit paráda. Posloucháte Free Radio a děláte dobře. Za malý okamžik totiž odstartujeme 1011. kolo hit parády 107. Fríčka a vy budete u toho. Já vám za to děkuji, na startu další hitparádové show vás zdraví Lukáš Bartl a jako vždy bych rád posluchačům popřál hlavně a především příjemný poslech a taky super zábavu. Na Free Radio to právě teď ožívá, je tady ten správný okamžik, na který se třeba já osobně těším celý týden, tak doufám, že i u posluchačů je podobná nálada a taky podobná radost ze startu hitparády. Teďka rovnou k hlasování. Na hlasovací stránce freeradio.cz/top107 padaly rekordy. Říkám to rovnou a musím to vypálit hned na začátek tu informaci. Během celého týdne jste mohli podporovat svoje oblíbené hity svými hlasy, tak jako vždycky. Hlasovalo se na freeradio.cz/top107, že jo? No a jak to dopadlo? To je ta otázka. Pozor, přátelé! Celkový počet hlasů, který poslali posluchači do hitparády Free Radia je 5174! 5174 hlasů! Co k tomu říct? Já jsem z toho vedle jak ta jedle, protože takový výsledek navíc během druhé prázdninové hitparády. Přátelé, úplně mě se rozbušilo srdíčko, když jsem to viděl. Já smekám klobouček úplně až dolů, až na podlahu. Děkuji. Děkuji za každý hlas a moc chválím všechny hlasující posluchače. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Je to pravda. Já musím zatleskat. Děkuji ještě jednou všem, co jste poslali. I kdyby jeden jediný hlas, tak celkově je to 5174. Nádhera, nádhera, nádhera, obrovská pochvala pro všechny, co v tom máte prsty. Teď už ale rychle k dalšímu programu, nesmíme se zdržovat, na řadu přichází informace z minulého kola. Pokud jste neladili, tak minulý týden dopadl takto, tohle jsou výsledky. Třetí místo obsadila skladba Rain a australský Fisher. Druhá pozice to byla pecka Analog Heart a německý Klaas. A první místo minulý týden a zlatá medaile v minulém kole opět skladba Joyride a Oliver Tree ze Spojených států amerických. Teď co nás čeká za změny? No, řekl bych to asi takto. Rekordní počet hlasů přináší do hitparády svěží vítr. A myslím, že díky tomuto větříku se budou dneska dít velké změny. A to je dobře. Pokud se těšíte stejně jako já, držte vlnu a já už pomaličku přivítám dnešní sestavu 4 odpadlíků. Jsou tu odpadlíci, pozor na to, do dalšího kola nepostoupí tyto hity. Po 30 týdnech a po 30 kolech odchází skladba Hey Son, spolupráce Sunfeld, Vice a Aloe Black.

Ticola Hit Parády Free Rádia. Čtvrtým odpadlíkem je skladba Remind Me To Forget, spolupráce Two Colors z Německa.

0: byl tady čtvrtý odpadlík hitparády. Odpadlíci jsou kompletní, no a teď už stejně jako v každém kole, hned jak se uvolní kousíček místa, a je pravda, že toho místa v hitparádě zrovna nemáme moc, můžeme přivítat první novinku. Jako první si poslechneme horkou novinku od dvou známých producentů. Skladba se jmenuje Gravity. Tento single vydali pod labelem Dimmark Records Steve Aoki a Ellie Oaks. Pánové v tom jedou tak trošku společně. Vezmeme to jmenovitě. Steve Aoki je americký hudební producent, DJ a právě majitel zmíněného vydavatelství nebo zmíněného labelu nebo zmíněné nahrávací společnosti, jak chcete. A ten druhý, Ellie Oaks. Ellie Oaks je rakouský producent působící v Berlíně. Je to frajer, má letité zkušenosti a je to obrovský talent. K tomu ještě vokály. Vokály k této skladbě naspívala zpěvačka Saša, má velké zkušenosti. Dělala taky skladby s Alesem, dělala taky s Arminem van Burenem, takže Saša je opravdu vyhledávaným vokálem do taneční muziky. No a na téhle spolupráci makala taky. Takže jeden jak druhý, samé zkušené hvězdy, a já doufám, že je to na rozjezd hitparády správná volba a ta správná pecka. Krásné odpoledne a příjemný poslech všem posluchačům Freerádia přeje od mikrofonu Lukin. Děkuji, že dneska ladíte, díky, že posloucháte. A teď už konečně start hitparády 107. Fríčka s pořadovým číslem 1011. Novinka číslo 1, 107. místo, Steve Aoki, Ellie Oaks a Saša Gravity.
1: Freerádio. Freerádio. Hitparáda Freerádia. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru. Novinka hitparády.

0: první novinka za námi, doufám, že se líbila. Steve Aoki, Eddie Oaks, Sasha Gravity. Právě teď se chystá druhá novinka hitparády a jelikož neradi ztrácíme čas, řeknu to jenom tak ve zkratce. Kathleen Emperatrice de Luna alias Kat de Luna je dominikánsko-americká popová zpěvačka a také tanečnice. Umí to, umí se hejbat a proto ve svých videoklipech samozřejmě tančí. Její debutový single Wine Up se umístil mezi top desítkou v Belgii a taky mezi top desítkou ve Francii a dokonce v top 40 v Billboard Hot 100. Stovka nejlepších singlů. Takže velmi, velmi úspěšná petarda, ovšem to bylo v roce 2007, kdy frčela po celém světě skladba Wine Up a její autorka Kat de Luna. Dneska tady máme zbrusnový kousek, který se jmenuje Move Your Cadera, nebo Move Your Cadera. Píše se to Cadera a je to teda ze španělštiny, takže s tou angličtinou trošku problém, ale v tom songu to 100% uslyšíte. Takže španělsky jsou to kyčle, takže česky by to bylo jako hejbni zadkem asi, no, ale těžko říct jako překlad ze španělštiny do češtiny. Zkrátka, pohněte svými boky. Dá se říct, že tohle je tak asi nejuniverzálnější název pro celý svět. Takže pohneme boky, jdeme na to. Novinka číslo 2 a 106. místo pro tento týden. Kat de Luna, Move Your Cadera.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107.

0: Krásné odpoledne všem na 107 FM, ladíte hitparádu 107, Frýčka 1011. 1011. kolo pokračuje, za námi už druhá novinka hitparády a teď novinka číslo 3. Jako třetí nás čeká ochutnávka z Francie. Jenny Louise Gelis, známější pod uměleckým jménem jako Jane, je francouzská zpěvačka, skladatelka a také hudebnice. Jane začala svoji kariéru už v roce 2013 a od té doby se jí docela daří. Má úspěch, jede solový projekty, jede taky společný projekty, doplňuje vokály jiným hudebníkům a jiným interpretům, takže holka opravdu vytížená. A její aktuální skladba dostala název Kill It With The Beat. A myslím, že její vlastní tvorba zní velmi zajímavě. Už ten název, jako jo, zabij to tím beatem, jo, kill it with the beat, nebo zabij to s beatem. Myslím si, že od Jane je to velmi zajímavý projekt, ovšem, jak se bude této novince dařit, to záleží na vás a hlavně taky na vašem hlasování. 105. pozice, novinka číslo 3, Jane, kill it with the beat.
1: Free Radio, 107. Frýčka. Novinka hit parády.

0: Free Radio 107 FM. Hit paráda s Lukinem. Nebo co s Lukinem? Hit paráda 107 Fríčka dnes s rekordním hlasováním. Je to neuvěřitelné. Ještě se k tomu dostaneme. Teď ale pozor. V Hit parádě je připravená poslední novinka pro tento týden. Název je naprostá pecka. Jmenuje se Michiko. Chico, ano. Tahle velmi chytlavá letní petarda je spolupráce několika hvězd dohromady. Jako první je rumunský DJ a producent elektronické taneční hudby DJ Goya. Vlastním jménem se jmenuje Ovidius Marius Goya, kdybyste jako pátrali nebo chtěli vědět, co má DJ Goya v občance. Takže OP pana Goji, Ovidius Marius Goya. Ale pozor, k němu se přidal velmi známý zpěvák, tanečník, choreograf a rapper Jason Derulo. Už tohle zavání nějakou velkou peckou, spojení Goya a Jason Derulo. A navíc další vokály k nové verzi přidala ještě brazilská zpěvačka Melody. Původní soulovou verzi této skladby vydal DJ Goya sám a mezinárodní verze s Jason Derulem a Melody vyšla potom později globálně. Tak uvidíme, jaký úspěch bude mít tahle globální novinka tady u nás v Česku. 104. místo, DJ Goya, Jason Derulo a zpěvačka Melody. Čtvrtá novinka hitparády, Michiko.
1: Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Každý pátek premiéra, každou neděli rekapitulace hitparády 107 Fríčka. Od mikrofonu ze studia Free Radia se hlásí Lukáš Bartl a jelikož máme za sebou všechny dnešní novinky, tak si dáme rekapitulaci novinek a potom už místo 50. Dvakrát Spojené státy, jednou Francie, jednou Rumunsko, tak vypadají dnešní horké novinky hitparády a my si dáme teď rekapitulaci. Novinka číslo 1, Gravity, Steve Aoki, Ellie Oaks a taky Sasha, 107.

0: Velkých novinek hitparády 107. Frýčka je za námi. Pro tyhle pecky můžete už postupně hlasovat na freeradio.cz/top107. Jakmile máme hotovou rekapitulaci novinek, skáčeme rovnou na místo 50. 50. místo pro tento týden, 105 z minulého kola. Fisher, Florence Arman a skladba What a Life.
1: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Noc na Karlštejně nabízí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii La Comet uvádí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Krabí hoře ve 20.30.
2: Přijďte zažít Permonium tak, jak ho ještě neznáte. Už tuto sobotu 11. července od 20 hodin vás čeká večerní rodinná akce Tma v Permoniu, lovci kouzel. Pomozte tajemné strážkyni Eluminii vrátit do Permonia ztracenou magii. Čekají vás tematické úkoly, živé postavy, temná zákoutí parku, skvělé dobrodružství pro celou rodinu. Tma v Permoniu už tuto sobotu. Kapacita omezená a vstupenky pouze online na permonium.cz.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
3: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
2: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
3: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
6: Absolutní padesátka.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frýčka. Odbržděná 49.

sedmička Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107. Slušná 47.

0: Free Radio 107 FM, k tomu hitparáda 107 Fríčka, prázdniny a 1011. kolo. Co víc si přát, k tomu ještě padly hlasovací rekordy. Já musím ještě k těm rekordům dodat informaci. Já tady mám pár poznámek a chtěl bych hrozně moc poděkovat Honzovi. Honza posílal někde ze startu týdne hrozně hezký dopis, který poslal do studia Free Radio, a já bych chtěl dneska celou tuhle hitparádu věnovat právě jemu. Nejenom Honzovi, ale taky jeho holkám, a je to jmenovitě Viktorka, 9 let, Sovča, 12 let, takže dneska, jelikož to bylo takové jejich skryté přání, aby se v hitparádě povedlo přelomit hranici 5000 hlasů, a dneska se to doopravdy povedlo, tak bych chtěl poděkovat těmto lidem a těm posluchačům, kteří opravdu tu hitparádu máte rádi, podporujete, milujete a posíláte ještě k tomu děkovný dopisy. Takže Honzovi, Sovči a Viki věnuji celé kolo 1011. Protože přivolali hlasovací mány a podařilo se, nevím, jestli díky nim, nebo díky tomu, že jste se tak prostě během hlasování tento týden rozhodli, ale spolupráce fríčkařů opět ukázala neskutečnou sílu a dokázali jste, že možné je opravdu všechno. Pokud jste neposlouchali začátek aktuálního kola dneska, tak informace pro ty, co jste naladili později, padl hlasovací rekord. V rámci 1011. kola hitparády 107 Fríčka se povedlo nazbírat 5174 hlasů. Wow! Mockrát děkuji všem a právě proto děkuji taky Honzovi, Sovči a Viki za spolupráci během hlasování. Teď ale do hitparády. Hned na 50. pozici horká novinka z minulého kola, Fisher a taky Florence Arman, What a Life. Je to skladba, která postoupila ze 105, takže novinka, která u fríčkařů měla evidentně úspěch. 49. pozice, kde se umístila Ava Max a její petarda Don't Click Play. Na další pozici byly Blackpink a jejich skladba Go. 47. potom Make a Change, Master Blaster a Tone Nation. A z 23. až na 46. klesa Nicolas Joseph a jeho skladba Ferrari. Tohle bylo prvních pět hitů z celé 107, nebo z té horní 50, pardon. A teď už 45. V hitparádě máme docela málo rakouských vlajek a tohle je právě rakouská vlajka. 45. místo tento týden, Mark Korn a Semitu a Surrender.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
2: Staň se členem naší rádiové party.
1: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
2: Poslat vzkaz, hlasovku
1: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
2: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
1: Právě teď.
2: Apka Free Radio.
1: Ke stažení na App Store a Google Play.
2: Tak na co ještě čekáš?
3: Ptáš se mraku.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Trafíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
10: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
11: Grandiózní 45.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Divoká 43.

na Free Radio Dua Lipa. Ano, právě teď dozněla Dua Lipa a skladba I Lose Control. Než si dáme další příčku, je tady rekapitulace. Ze 105 až na místo 50. postupuje Fisher a Florence Armand. What a Life!

0: Open Asami 2. Čtyřice čtvrka Lunax a Italo Brothers Rave Eternally. Čtyřicet trojka návrat z 59. Would You Still Love Me Cameron Whitcomb a Diplo. Čtyřicet dvojka tento týden Kaz a Series On The Floor. A pozice číslo 41 I Lose Control Dua Lipa. Největší hitparádová show široko daleko 107 Frýčka. Ještě jednou příjemný poslech a super náladu od mikrofonu přeje Lukin. Tento týden 1011. kolo, kde nám ještě navíc padl hlasovací rekord 5174 hlasů. Krásná práce, hlasovací rekordy padají o prázdninách, to bych nečekal ani já jako moderátor tohoto pořadu. Jste skvělí a ještě jednou moc děkuji všem fríčkařům a všem posluchačům za podporu naší hitparády. Další pozice je připravená, před námi místo 40. Je tady Freischwimmer a taky René. Je tu pecka Sky Falling Down.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
3: Ahoj.
2: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
2: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
2: Jdem na to, přátelé.
4: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
2: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tam! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
3: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru. Maximální 40.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Vychechtaná 8.30.

0: od Mečka Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Šťavnatá 37.

0: krásné odpoledne, příjemný poslech všem na 107, taky všem na freeradio.cz a rozhodně i všem do naší aplikace. 36. Německo, Klas a Sadness. 37. Kesha Origami, je to propad z 32. Takže Kesha malinko klesá. Směrem nahoru to vzali ale Kygo, Khalid a Griffin, prosím vás. Bombice, Save My Love, tento týden nádherný postup. Minulé kolo totiž pozice číslo 76, tento týden je to krásná 38. Pokud jste hlasovali pro Kaiga, tak jsou to i vaše hlasy. Moc krát děkuji za postup skladby Save My Love. Scooter No Rewind, je tam propad z 28 na 39 a 40. místo dnes, to už známe, to byl Fry Schwimmer a Remy se skladbou Sky Falling Down. Další pětka za námi, teď už 35. místo. Je to teda opět pod vlajkou Německa, ale přichází sympaťák Felix Jen. 35. pozice pro tento týden, Felix Jen a Kaskáda Boy You Turn Me.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jelibo DJ

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Senzační

Free Radio. Hit paráda Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Exkluzivně jen na Free Rádiu. Stylová 32.

0: Ladíte Free Radio na 107.fm a společně se mnou, s Lukinem, si užíváte 1011. kolo naší super hit pošky. Ano, největší hudební přehlídka široko daleko, 107. Fríčka, do které jste krásně hlasovali na freeradio.cz/top107. 5174 byl tento týden hlasovací rekord a já za to ještě jednou moc krát děkuji. Teď další opáčko, ať znáte pořadí v hitparádě. 40. pozice, Fry Shimmer a Renny, Sky Falling Down. 39. pozice, Scooter, No Rewind. 38. příčka, Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. 37. místo. Třicátá šestá pozice pro tento týden, Klas, Sadness. 35. místo v tomto kole, Boju, Turn Me. 34. místo, Don Diablo, Enjoy the Silence. 33. Kungs a Boys Noise, Get Away. 32. v tomto kole, Alan Walker a Steve Aoki, Broken Angel. A na 31. pozici startovali společně Rehab a Izzy Bizu, I Had a Dream. Tímto hitem končí rekapitulace. Přehled od 40. místa až po pozici 31. Děkuji za pozornost, teď už ale další příčka a další petarda. Je to propad z 15. pozice na místo 30., takže pokles celkem o 15 pozic, ale i tak 30. příčka pořád dobrý. Před námi Rave from Outer Space, W&W a taky Scooter.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Našli se prachy, hledal se majitel.
5: A majitel byl nalezen.
6: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
7: Ahoj.
6: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
7: 7.
6: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
8: No je to, že jo.
6: Jdem na to, přátelé.
8: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
6: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýťo. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
7: No jasně, úplně, to ve mně bušilo. Jsem doufal, že to jedou.
9: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
10: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Zrušující 30.
11: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture!

0: Ladíte Free Radio na 107 FM, nebo taky na netu, nebo taky v naší aplikaci, to už asi každý fíčkař dobře ví. Za námi 26. Vidparádě tento týden sama velká změna, protože čím více hlasů, tím více změn a o hlasování jste se postarali tento týden naprosto luxusně. Po hlasovacím rekordu se podíváme na ty velké změny přímo do našeho hudebního žebříčku. Například James Hype, Serotonin, minulé kolo to byla 42, tak si říkám, Serotonin asi půjde dolů, ale tento týden 26. místo. Nádherné překvapení v podání Jamesa Hypa. Podobně taky Kygo, Dan Timinsky, Heaven on Your Mind. Myslel jsem, že skladba půjde dolů, ale udržela 27. pozici, což je dobrá zpráva. Shakira a Zoo, tam je přesun z 26. místa na 28. Je to o dvě příčky dolů, ale pořád dobrý. No a mám tady dokonce úplnou záhadu. A ta záhada je zhoda. Aztek, Pitbull, Gabry Ponte, Pretty Woman. Já jsem si říkal, že při počtu 5000 hlasů a víc tady nemůže zůstat jakoby jedna jediná skladba na stejné pozici. A přitom tomuto songu se to povedlo. To znamená 29. místo Pretty Woman minulé kolo, 29. místo Pretty Woman i pro tento týden. No a 30. tam byla spolupráce WW a Scooter, Rave from Outer Space. Za námi dalších 5 hitů hitparády a teď místo 25. Napínavá chvilka. To bude. Je to Armin, pro fanoušky možná malinko smutná situace. Armin van Buuren a Glockenbach. Je to skladba Sun Shines on Me, už je tady nějaký pátek v hitparádě. Minulý týden to bylo místo 18. Tento týden jste to odhlasovali na 25. Jde se na věc. 25. místo hitparády, Armin van Buuren a Glockenbach. Sun Shines on Me.
1: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj to, co je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Free Radio.
4: Free Radio.
3: Hit paráda Free Radio.
4: 107 frička.
3: 107 frička. Největší hit paráda v českém éteru.
5: Vysmátá 25.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frička. Vyladěná 24.

Hit paráda 107 frýčka s pořadovým číslem 1011 a my si dáme další opáčko. Připravená další rekapitulace pro ještě lepší přehled hit parádě, takže teď zkratka souhrn od 30. až po 21. místo hit parády. Takže jdeme na opáčko. 30. pozice tento týden WNW a taky Scooter Ray.

0: 21 v tomto kole, Aben a skladba Hurts. Já musím poděkovat. Jak jinak to vzkázat těm lidem a těm posluchačům, co zkrátka milujete písničky, milujete muziku a právě proto hlasujete i do naší hitparády 107 Fríčka. Super náladu, krásný prázdniny, široký úsměv na tváři a hlavně příjemný poslech všem na 107 FM, všem do aplikace, všem na internet, na freeradio.cz, zkrátka všem, co máte rádi hitparádu a všem, co ladíte. Tento týden tedy 1011. kolo, hlasovací rekord 5174 hlasů a právě teď 20. místo hitparády. Je tu vlajka Belgie, přichází Milk Inc. a skladba Unstoppable.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji z Řečkovic do Jundrova? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Natěšená dvacítka.

0: 107. Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Nažavená sedmnáctka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Vymazlená 16.

0: 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Ještě jednou krásné odpoledne všem posluchačům Free Radia, taky super náladu a příjemný poslech u hit parády. 20. místo v tomto kole to byly Milk Inc. a Skarba Unstoppable. 19. pozice Mikolas Trips Hard to be Humble. Petarda Hard to be Humble poskočila z 38. pozice rovnou na 19. místo. 18. tu přeskočíme, tam je Skokan týdne. Na to pozor, Skokan týdne až na 18. pozici. 17. pozice, další krásný postup pro petardu Summer is Magic. Novinka Christian Marky a taky Soloja. Minulé kolo 37, tento týden nádherná 17. Takže super postup o 20 pozic, no a podobně to vzali taky Hedegaard a Arash. Say My Name, minulé kolo 34. místo, tento týden nádherná 16. Takže tohle byly velmi zajímavé události mezi 20. a 16. místem. Za malý okamžik do éteru poletí 15. pozice, což je další šok pro tento týden v hitparádě. Ale teď zpátky na 18., kde je Skokan týdne. Skokanem tohoto týdne se stává horká novinka David Guetta, Alok a Stick Figure Run Run River. Neuvěřitelný postup a neuvěřitelný počet hlasů pro jednu skladbu a tím pádem se posluchačům povedlo přesunout novinku Run Run River ze 104. pozice rovnou na místo 18. 18. místo, to znamená Run Run River Skokan týdne. Propadák týdne je bohužel Sony Fodera a Hyla Only Thing That Matters. Tato skladba startovala minulé kolo na 49. místě. Pro tento týden je to pozice 96. Takže ze 49 na 96 propadla Sony Fodera a Hyla se skladbou Only Thing That Matters. Tím pádem si odnáší ten nechvalný titul Skokan týdne a ten chvalný titul, propadák týdne, pardon, a ten chvalný titul Skokan týdne odnáší dneska David Guetta, Alok a Stick Figure s novinkou Run Run River. Já děkuji všem za toto rozhodnutí, děkuji všem za to, koho jste si vybrali jako nejlepší novinku. Byly to pouze dvě novinky, které se probojovaly dneska do vysílání, protože ze 106. pozice startoval MK a Poppy Bascom, jejich Zone. Je to až skok na 66. místo, což je krásný postup, ale do té horní 50. to nestačilo. A podobně taky Rumunsko Morandi a novinka Miss Kali, Aleluja. Minulé kolo úplně první song vlastně, 107. místo, tento týden se Morandy přesouvají díky vašemu hlasování na 63. místo. Je to teda krásný postup ze 107. na 63., ale opět jako u MK a Poppy Bascom do horní 50. to nestačilo. Tam se dostaly pouze dvě novinky. Fisher, What Alive, místo 50. a David Guetta, Alok a Steve Figure, Run Run River na místě 18. Dvě novinky měly úspěch a dvě, nemůžu říct, že neměly, ale měli úspěch o něco menší. Takhle to zkrátka dopadlo tento týden. 16. už taky za námi, Hedegaard, Arash, Say My Name a teď už slíbené místo 15. Před okamžikem jsem říkal, že budete taky koukat, 15. taky velký zázrak v tomto kole a je to Mike Candice. Mike Candice, Where Am I? Minulé kolo 79. Tento týden neuvěřitelné místo 15.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
3: Staň se členem naší rádiové party.
2: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
3: Poslat vzkaz, hlasovku
2: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
3: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
2: Právě teď.
3: Apka Free Radio.
2: Ke stažení na App Store a Google Play.
3: Tak na co ještě čekáš?
0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.
7: Rozkošná patnáctka.

Ladíte Free Radio 107 FM, od mikrofonu zdraví moje maličkost Lukáš Bartl a před námi další rekapitulace hit parády. Není čas ztrácet čas a jedeme dál. 20 v tomto kole Milk Inc. Unstoppable. 19. místo Mikolas a Trips Hard to be humble. Místo 18. Skokan týdne David Guetta, Alok a Stick Figure Run Run River. 17. pozice Christian Marky a Soloja Summer is Magic. Hedegaard a taky Arash Say My Name, tento týden místo 16. Na další pozici, tedy 15. místo, Mike Candice, Where Am I? Na 14. pozici dneska startovali 89ers a Rimini Rockers, Back to 89. Místo 13. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls. Dvanáctka v tomto kole Timmy Trumpet a taky Oaks, Not a Place. A 11. pozice pod vlajkou Spojených států amerických Anima a Lisa, Bad End.

0: po 11. místo a tím pádem máme před sebou 10 nejlepších. Top 10 právě teď. 10. pozice, vlastně 6 z minulého kola, teď už to můžu prozradit, je skladba Ultra Love. Místo 10. je tady Kashmir, Jason Ross a taky Brianna Grace. 10. pozice v tomto kole, Ultra Love.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
3: Ahoj.
2: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
2: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
2: Jdem na to, přátelé.
4: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
2: Poslední 6. číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
3: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru. Hustá desítka.

0: 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Stejně jako každý pátek, stejně jako každou neděli, pátek premiéra Hitparády, startujeme po 16. hodině, v neděli rekapitulace celé Hitparády, start po 13. hodině. Od mikrofonu zdraví Lukin, atmosféra je betálná. Betálná, to je takový jako trošku nespisovný slovíčko, takže zkrátka perfektní. Perfektní atmosféra, to hlavně díky vám, díky vašemu přínosu do Hitparády, což byl rekordní počet hlasů. No a teď se podíváme, jak dopadlo finále tento týden. Nebo ne teda úplně jak dopadlo, ale jak by dopadnout mohlo. Před námi 5 nejlepších hitů aktuálního kola Hitparády a my se podíváme na 4 ukázky z těchto 5 absolutních petard. Možný vítěz, možná druhé, možné třetí, možná čtvrté místo. Armin van Buuren a Sasha Set Me Free. Další, kdo má šanci na zlatou medaili, je Oliver Tree. Vítěz minulého kola Hitparády je opět ve hře. Logicky opět ve hře. Uvidíme, jak to dotáhne Oliver Tree v tomto kole. Další, kdo bojuje o zlatou medaili, je totiž Fisher. Skladba Rain, dlouhodobě velmi kvalitně hodnocená a myslím si, že vy asi chcete, aby to Fisher jednoho krásného dne vyhrál, protože tohle jsou ukázky těch nej hitů z celé Hitparády a jeden z nich to prostě odnese každý týden. Jako ne odnese jako ve špatným slova smyslu, ale jeden z nich si tu zlatou medaili odnese. Je tam ještě čtvrtá pecka, pozor na konkurenci z Německa. Analog Heart a Mr. Klaas. Je to na vás, vy co jste hlasovali, možná máte svého oblíbence, vy co posloucháte pravidelně, možná máte svůj tip na dnešního vítěze. Jak to dopadne? Armin, Oliver, Fisher nebo Klaas? Těšte se za malý okamžik finále Hitparády 107 Fríčka. Díky, že ladíte, díky, že posloucháte, máme před sebou 5 největších hitů pro tento týden. A právě teď místo 5. Je to 13 z minulého kola, což je velmi milé překvapení a milý postup. Z 13. pozice na 5 postoupila BB Rexa a Fateless. Právě teď místo 5. New Religion.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
5: Teď už vím, jak na to.
6: Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
4: Skvělá pětka.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Nadupaná čtyřka.

107 Fríčka na Free Rádiu. Takový malý svátek pro všechny hudební nadšence, pro všechny hudební šílence a pro všechny blázny, co milujete písničky stejně jako já. Jdeme teď do finálové části celé hitparády a blížíme se ke konci 1011. kola. Poslední opáčko před námi, potom fanfára, první místo a zlatá medaile. Tak jdeme na věc. 10. pozice tento týden. Kashmir, Jason Ross, Brian...

Galaxy, Kungs a také Theophilus London, tento týden místo 8. Sedmička, Italo Brothers, Aaron Chupa, Galliano.

0: místo hitparády. Tento týden Fisher a jeho Rain. Třetí místo, tím pádem Bronze Class Analog Heart. A stříbrná medaile zaslouženě putuje do Holandska. Postup ze sedmé pozice rovnou na druhé místo slaví Armin van Buuren a Sasha. Set Me Free tento týden místo druhé. A tím pádem stříbrná medaile na 107 FM. Armin místo druhé. Kdo bude první? Jdeme rovnou za jedničkou, jdeme rovnou za vítězem hitparády. Dámy a pánové, vážení přátelé, ladies and gentlemen. Je tady vítěz hitparády 107 Frýčka a zlatá medaile tisícího 11. kola. Takže pozor. Tam ta dam tam tam ta dam tam ta. Je to Oliver Tree. Je to Oliver Tree a skladba Joyride. S náskokem přes 260 hlasů, takže jsou dvě jistoty na světě. Západ slunce a první místo s Oliverem Tree. Takhle jste rozhodli, ano, takhle jste odhlasovali. První místo je tady, karty jsou rozdaný. Já jsem rád, že Oliver opět vítězí na 107 FM. Zlatá medaile zůstává ve Spojených státech amerických a my si teď na 107 FM společně vychutnáme první místo hitparády 107 Frýčka. Tady je jednička, Oliver Tree a Joyride.
1: Nejžhavější jednička.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: První místo hitparády 107. Fríčka Oliver Tree a skladba Joyride. Náskok velmi velký, přes 260 hlasů, což jako 260 hlasů jen tak nedoženete a jen tak nenaženete. Vítěz hitparády za námi a teď znovu na start a znovu k horkým novinkám. Dáme si opáčko horkých novinek, ať víte, pro koho zahlasovat do příštího kola. První horká novinka dostala název Gravity. Je to spolupráce Steve Aoki, Ellie Oaks a taky zpěvačka Sasha. Společně dneska s první novinkou startovali na 107. pozici. Takže 107. místo, novinka číslo 1, Steve Aoki, Ellie Oaks a Sasha, Gravity.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Novinka hit parády.

0: Rychlý přesun k rekapitulaci druhé novinky hitparády je druhá novinka. Dneska opět Spojené státy americké, podobně jako novinka číslo jedna. Ovšem druhou novinku přináší Kat de Luna. Kat de Luna a novinka číslo dvě, prozatím 106. místo a skladba s názvem Move Your Cadera.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107.

0: Rekapitulace první, druhé novinky je za námi, teď ještě třetí a čtvrtá novinka hitparády. Třetí novinku přináší francouzská producentka a také zpěvačka. Je to nadaná hudebnice a vystupuje jako Jane. Jane z Francie přináší novinku Kill It With The Beat a startovní pozice prozatím 105. 105. místo Jane a Kill It With The Beat jako dnešní novinka číslo 3.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hit parády.

0: čtvrtá novinka se jmenuje Michiko a tato skladba uzavírá 1011. kolo hitparády 107. Fríčka. Opět obrovské poděkování, opět velký potlesk pro všechny fríčkaře za to, jak jste hlasovali, za to, že jste ladili, že jste poslouchali a za to, že jste byli součástí 1011. kola této nádherné hitparády 107. Fríčka. Nakonec tady poslední nováček, 104. místo, DJ Goya z Rumunska, ze Spojených států Jason Derulo, z Brazílie zpěvačka Melody, dohromady je to novinka číslo 4, Michiko. Nádherná melodická pomalá spolupráce na závěr hitparády, tak si to hezky vychutnejte ještě jednou, no a pozorně rozhodujte o tom, komu budete věnovat svoje drahocené hlasy, abyste mu pomohli k lepšímu místu a hlavně k postupu v hitparádě. Takže na závěr poslední nováček, 104. místo DJ Goya, Jason Derulo a Melody, Michiko, to je poslední skladba, kterou uzavíráme 1011. kolo hitparády 107. Fríčka. Já už musím utíkat, musím pádit, mějte se krásně, mějte se nádherně, hlasujte jako o život, nebo takhle to řeknu, hlasujte jako Honza, Viktorka a Sovča. Takhle by měli hlasovat všichni. Tyhle tři lidi bych chtěl pozdravit ještě na závěr hitparády. Celé dnešní kolo jsem věnoval právě těmto třem lidem. Je to tatínek Honza, k tomu 9letá Viktorie a 12letá Sovča. Moc krát děkuji za spolupráci na hitparádě a taky moc krát děkuji za jejich krásný děkovný dopis, který poslali na studiový e-mail k nám do rádia. Mějte se nádherně, nezapomeňte hlasovat jako vždycky. Stránka stejná, freeradio.cz/top107. Pálte to kdykoliv, ve dne, odpoledne, v noci, ráno, kdykoliv chcete, kdykoliv máte čas a hlavně, když je škaredé počasí. Když je hezky, utíkejte ven, až bude škaredě, tak si zahlasujem. Od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl, za týden se budu těšit s dalším kolem hitparády, jinak se mějte fanfárově a laďte Free Radio každý den, samozřejmě pro lepší náladu. Teď už je to doopravdy všechno a v příštím kole zase společně. Budu se na vás těšit. Čau!
1: Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Darek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku, který ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak! Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to jedou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Free Radio, Free Radio, jediné opravdu taneční rádio.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyplazujte, co je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.

0: Jasný. Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: that sound like a helicopter?
1: Našli se prach, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
3: A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
4: Ahoj.
3: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
4: 7.
3: Takže cítíš 7, poslední číslo, ale 7 tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
5: No je to, že jo.
3: Jdem na to, přátelé.
5: pojďme, už se nenapíne.
3: Poslední 6. číslo, 7. Je to Tomáš, Kýmťo! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
4: No jasně, úplně to ve mně bušilo. Jsem doufal, že to vyhrajou.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zase.

0: první v Brně s nejnovějšími hity.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji ze Zábrdovic do Soběšic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.

Hit Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z Hit Parády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Jara teatra, ty rá teatra.
0: Pupukate peto.
1: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka.
0: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?